vozu pomaloučko před. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

informací, když jsem se jí ptal. Řekla někde jistě bude, musíte jet dál. Prý snad na Moravě, nebo u Semil, podle tajné zprávy ještě kousek lesa.

0: cyklácia. Návrat cyklácia.
1: Znovu použitie pri mori, nepodstatnom mori, len mori.
2: Vietor prevracia stránky tohto textu, budúceho textu, alebo jeho média, začína i končí.
1: Úplne opisným spôsobom, nedosiahnutelný, zabudnutý.
2: Svätý Ivan.
1: To je dobré toto.
2: Dnes.
1: To je fakt dobré, to by som tam nemohol zaradiť.
2: Obzor.
1: To som bol celkom prísil. To mohli byť také 90. taký začiatok 90. to bol? No, jasné.
3: Léto 1990 má v mých nostalgických náladách speciální místo. Byly to moje první prázdniny na střední s občankou a se satelitem, na kterém se dalo chytit MTV, což tehdy byla docela hustá kombinace, skýtající velké možnosti. Co se tehdy dělo u nás doma, to není důležité. Podstatné je, že mi ze soundtracku tehdejší doby výrazně utkvěl fenomenální wedding album kapely Duran Duran. Na mojí svatbě hrál celý celkem 7x.
1: Když to bylo zúfale. To bylo tak zúfale, že jsem se musel ožrat. Normálně pod obra jsem se ožral.
3: Někam odešli, ale naštěstí zanechali experimentu a vrátili se ke své podstatě.
1: Kdyby jsem to zmíšel s těmi veršami, tak je to ti osobné vzpomínky, nějaký podmas pod to, kdyby...
3: A podařilo se mu přesně zachytit gro kapely a přidat k tomu svoje typické synťáky a moderní zvuk. Takže kromě toho, že má teď Simon Le Bon vousy, vůbec nepoznáte, že se mezi Wedding Album a All You Need Is Now odehrálo něco špatně.
1: Ale Nora, no čo zlého sa mohla odohrať, že by bol niekto nespokojný so svojím životom?
3: Jak všichni víme, Simon měl začátkem léta docela hustý problém s hlasem, takže kapela rušila několik koncertů. Jestli to byl vážně hlas, to nevím. Jisté ale je, že náhradou nabídli Duran Duran svým skalním fanouškům několik lahůdek v podobě tajných koncertů, o kterých se dozví jenom několik vyvolených. Takže sledujte jejich web a možná to budete právě vy.
2: Vietor prevracia stránky tohto textu, budúceho textu, alebo jeho média, začína i končí. Úplne opisným spôsobom, nedosiahnutelný, zabudnutý, svätý Ivan, dnes, obzor.
3: Uspěchuje fakt, že album produkoval
1: to bude dobré takto. Budem to pralínať s tými správami. Jasné, to bude šupáš, to spomalím. Ježišmarjo, to je nová, to je linč, jak vyšitý. Nainštalujem to potom do električiek, až tam dám mikrák a náhodné útržky rozhovorov sa do toho budú miešať, jasné, tak. Niečo to má v sebe.

0: Nedávej to, Miku, tatínek se zbláznil.
1: Čo to Ocko robí?
0: Zase to, Miku, že se nám tatínek úplně, ale úplně zbláznil.
2: Oci! Šílený budem pozdravení a na vašem stavu a cení znemění po mori, po vzduchu, na suši, na suchu.
3: Sorry, nevšiml som si, že si sedz tu. Sorry.
0: Pohodě, nenech se rušit. Jenom bys možná nemusel skákat po tým terece za 10 000 Eček.
3: Prepač. Durán bude Bratislave! Bratislave.
0: To je Bratislave. Super. Budeš spát před jejich hotelem, aby si dostal podpis na kravatu?
3: Veď zase nemusíš.
0: Co, prosím tě, co nemusím? Uráže tvoje idoly. A to je normální, aby se ředitel banky proměnil na orangutána, jen co slyší hlas nějakého kastráta?
3: Ale dovol.
0: Prosím tě. Ale když se ti chce hrát na Nika Rodese, tak ne doma a ne před Tomíkem. Tomíku, přestaň.
2: Odcházam s Bohom.
3: Nori. Dostal som sa na tajný koncert Duranu. Bude na lodi, na ktorú pristúpim v Bratislave. To je zatiaľ všetko, čo o tom viem.
0: No fajn.
3: A ešte jedna vec. Tie lístky. Mám dva.
0: No tak to máš dobrý.
3: No, myslel som, že pôjdeme spolu.
0: A nepôjdeme.
3: Keď sme sa zoznámili, vravila si, že Duran zbožňuješ a na našej svadbe
0: ja
3: si...
0: Ja vím, ano, wedding album. Jsem ale netušila, že se vdávám za Nika Rodese.
3: Ale nepreháňaj.
0: Prosím tě, hele, dobře, jdi si na ten koncert. Ale já fakt nejdu. Mám klaustrofobii, sklony k mořský nemoci. Na té lodi bych se tak akorát poblil.
3: Nori, nota.
0: Hele, co? Koupíš si i paruku? Víš, že s tou pleškou a panděrem to už na Rodese moc nevypadá.
3: Nevím, o čo ti jde. Ty jsi nikdy nebyla mladá, alebo čo?
0: Byla, ale zhruba před 10 lety mi puberta dala s Bohem.
3: Důležité je mať mladé srdce.
0: Víš, já se snad pozeru. To je název nějaký písně o Duranu? Hele, já od rána do večera v té blbý televizi předstírám, že jsem ještě pořád hrozně rozpařená roštěnka, která osobně zná všechny ty super kluky, co mají prýma kapely a plný kapsy kokeše. Pak letím do družiny pro Tomíka, cestou nakoupím. Teď něco navařím, pak domácí úkoly. Hele, je to fakt super mít mladý srdce, skákat po sedačce, je to fakt skvělý.
3: Je to skladba o Duranu, no toto je fakt. Neboj sa. O chvíľku sa hlásim do služby aj ja. A teraz ma láskavo nechaj dopočúvať.

0: Tak to byl docela hustý nářez, Sepultura takhle na noc pro Rosťu a Olina. Kluci, mám takový tušení, že vy dneska tak brzo spát nebudete. No co, někdo rád paří s pořádným riffem. Ale my máme na lince někoho dalšího. Já jenom připomenu, že hrajeme všem, kteří ještě nemůžou spát, takže neváhejte a točte naše čísla, které vidíte na obrazovce. Tak, koho to máme na lince?
1: Ahoj, to je Lucia.
0: Ahoj, Lucko, odkud voláš?
1: Z Bratislavy.
0: Tak ani u vás v Bratislavě nemůžete spát.
1: No, moc ne.
0: Lucko, ty zníš nějak smutně. Tak to, aby jsme tě trochu rozveselili, co?
1: Tak to asi celkom nepůjde.
0: No koukám, Lucko, že ty se nám dnes chystáš pořádně si zadepkovat, ale i na tyto příležitosti tady něco máme. Takže co si zahrajeme? Portishead? Nebo třeba Anthonyho a jeho Johnsony?
1: Mně bude stačit Blame the Machines od Duran Duran.
0: Tak to je super výběr. Lucka je smutná, ale nestrácí dobrý vkus. Krásná písnička a ještě hezčí klip, celý sestříhaný z mého oblíbeného filmu Barbarella. Znáš ten film, Lucko?
1: Ne. Ale někdo mi o něm rozprával.
0: No, tak to s tím někým běž zkouknout do nějakého vymazleného artovního kinečka a uvidíš, jak si to pak doma hezky užijete. Tak, chceš tu píseň někomu věnovat, nebo to bude jenom pro tebe a pro tvou černou chvilku?
1: Chcela by se mu věnovat Nikovi, kterého neviditelné bosky jsou nad všetky viditelné věci tohto světa.
0: Tak to si řekla hezky, Lucko. A tohle je pro tebe a taky pro Nika.

0: No do...
1: Zmizne. Prosím ťa, choď preč.
2: Dušan. Dušan, počkaj, ja... Ja ti to vysvetlím.
0: Ahoj. Ahoj.
3: Jak navázat nový vztah, pokud už máme děti, to je...
4: Dneska jsem měla docela zvláštní telefonát.
0: Aký telefonát?
4: Volala mi do pořadu nějaká Lucie, že chce dát zahrát písničku Nikovi, kterého neviditelné polibky jsou nad všechny viditelné věci tohoto světa.
0: To povedala?
4: Ty seš úplnej...
0: Ale on je to celkom známý citát, takže asi to někde našla.
4: Prosím tě, nelži. Nejde ti to, na to bys musel mít fantazii. A když nějakým zasraným žábám vykládáš to, co mě před 15 lety, tak tě fantazie zjevně opouští. Jdu pryč a Tomáše beru sebou.
0: Počkej. Nie je to tak, jako si myslíš.
4: Jasně. Je to určitě mnohem hezčí a romantičtější, než si dovedu představit, viď?
0: Nora, já ti to vysvětlím.
4: Hele, nemusíš. Jenom jí, až se to s ní provalí, taky řekni, že tajemství má kouzlo, které se prozrazením ztrácí. A že romantismus tajných mileneckých scén přechází do realismu typizované kuchyně v panelovém 2+1. To si taky pamatuješ?